0: Dundak.
1: Lube dźěći, běhaće wy tež rady bosy po łuce abo sedźiće runje bosy za snědanskim blidom? Bosy běhać je strohe a ty je nóżka. Jako dźěćo maš płonu nóżku. Přez pohyb na šelakich podłohach so podčasu forma noj zmieni a muskulatura přibiera. Wona může swój nadok lipe spelnić. Mianujcie cywe čivo stabilizować a dere přesvět kročić. Běhaće wy poprom rady bosy?
2: Hoj, to dźě. Když je to taky reálný půjč, a také ty jsme jako skvůdny, když je vonka čupfo, pon to ty derečiny, ale když je to pon taky je s kamenami taky půjč, to pon vůžiče bolí, ale ty druhé napříjemné, jo.
3: Also ja nenu tak rade vosse, dokiš ja pon žin nům, hat ja do jiný čuky, abo tak nutstupím, dokiš jasný ja moja jako malko děče, do jiný nutstupí, hat jara bolalo.
1: Aua, nic kůžde půjčík je ideálne za bosy běhanie. Poladajče najprv raz, hač neležat tam někajke tropy. Jeden kýž šedne bosy kodži je pěto šapan, a to nimale půl leta dvo.
4: Jutro tak, až já tu škôrn slikám, bo tu jutro na konia dele, pon hač do oktobra nikak. Tak jo, můj rámík.
1: Přitom vůn celé dokvádne lada dokáž stupí.
4: Ja jinak přes město běžu, abo teď, když já na trávě popuču jsem, abo na polu, abo níže tak, já to šučom bosinik jsem, a to já kustom vít mám, že můžu já běžet, že snadno jen kamen kus hůbe neleží, ten dům jak kus hůběnč. Cigarete tam já nechám nut stupit, když to je troště nepříjemné, to je a črupu, abo tak ty kamene, to popuhám docela nic.
1: Dotalnějš žen je do něčeho zveho stupil a so zranil. Drude lučo dživně na něho ládaja.
4: Te dži ládaja, vozečku seđa, habo aj piši popuču, habo mami, papi praje, ládamo, tu njo bose, habo na sebe dele ládaja, a pak črije maja, bo te bose su vozečku. Te dži su motorinišče za to.
1: Kak pak je s bosebijanjom na horcuch dňach při cice či stopenjach v měšče? Kamenjata pvonina může so s časami na 70 stopen vočoplič. Puh, kytro horcu.
4: Ja si po moje pučiki potam, a moje kučiki. A to jo, ty máš ta, vizor ty v měšče, ty staré měšče vyle, ty ne granitkameny, ty vůlke. To jo, pom šijomne, no když te tu čupo tu jinak, vote daja zas.
1: Asfalt pono tomu horcu tu duo džerži. To vidět iš džiči, když rade bose bijaja.
3: Nic rádi na asfaltě, abo níže na kamenách. Tak je to bombolí na noj.
5: Je na trauje také šon fajn, zo příjemné začučaté.
1: Věle ve přírodě jsou děti tež ve prozinském livě ve vodu v Henrichecach byli. A što se tam reálně očinili, o tom slyšíte jutce na počivěčích viac. Dundak!

A tež na popołniše hodźiny sće wutrobnje witani menujcy na burske popołdnjo. Na Njepilic dwór, na Njepilic statok. W rownom jutce wot popołdnja. Tam zmija lěčny svědčen, a kak tež sami pisaja, všetky jsou přepřosone. No, vy tež dojedźte si raz tam na besadu, na dobry tykanc, na dobry kofej a vo sebě na dobru a rjanu besadu. Doktor Taste zpěvá.

0: Móžne słowo.
1: Madźenca Kornelia Kurjatowa ze Swietince. Fara dźerži přeprošenje k snědani z burami w okolini w rukomaj. Zveseli so přez neočakowany podawk a poda so na puć. Jako by skupinka kompletna, prosi fara najstaršeho bura so pomodlić. Kněže, mě grała přez butranku, so započina modlić. O mój Boże, što to budzie, sebi fara myslše. Ale bur so dale modlše. Šmauc ne može učuć, a ty, ljubi kněže, tež cele dere wiš, za muka niča vosebitoho za mne neje. Nemio nastame s burami. To pak starého bura nemeleše, on se dale modleše. Ale, gdy so to šitko poradne zmieša, često so dere vopeče, potom ljubuju tute pečvo. Tuž kněže, ty maš naše živenje v tvojich rukach. Gdy so věce stavaja, ki so nam ne ljubja. Gdyž máme rune češke brymjo nesć. Gdyž ne možeme zrozumić, čeho dla a što so rune stava. Potom pomhaj nam. Sčerpne dočakać, doni si ty z myšljenjem čista za naše dalše živine hotove. A to džin vop džin. Dobre ranje.
2: Dobre, Kornelia Kurjatowa ze Svetince v nadoku a zamovi z dosči farskeje vikarije v Banči Cerkugovje.

0: Přejemy z Božo.
1: Přejmy z Božo dźensa k narodninam a kak spěšne je so lěto zaso minęło, tak so můžeme dźensa znowa narodniny svědčić. Su to 7.60 pola Bena Paške we Pančicach Kukowje. Lube Beno, přejmy či strowotu, mirne ariane, rentnarske žiwjenje a dale wieselo při kolesowanju po našej krasnej Łužicy. Gratuluje manželska Gabriela, lubušk dźeda Greta a wieso tež Patilda a Gonco. Z Božo přečam so přizamknu bracia a sotry ze s partnerami, kaj štěž svůj bě Münkec a Vienkec. A všice so hižo vjesela na party při půlu, no totla dobi mědženca hiště trochu zatepič, svunško svač do pančic Kukova, so můli potom tam džencniši večer derje přeživič, ale kaj šmitu rolugo jo to vjesča, so vo sebě potom po vobědže v uvědri svunško so pokaza a žive slib rozstupa na ci a 20 stopni opotekim je tajka party při půlu vědra dla najpredera sižo přizvolena. Se doma 60-čine Beno Paška dženca svědčí a hučpně vobrubito doktor Taste celé po přičach vašich lubech. Spěšně so čas mine, tak to je.

0: je mnohe dźěći překwapić wo sebje ze spozinskej zaběru. Přeco cele tak lochko nije, holca hulce su husta dosćeš nasyčene a ty štrude trochu zaplenčene přez šmuratko televizor aku. Hinak běže to čera ve Stróži blisko Hučiny ve tamnišim šulskim muzeju je dźěćina ve starobje mjez 9 a 13 letami ze s rostlinami molowała. Prozninski projekt sim se čera wobladała.
1: Ze Snechonja Malešec a Plusnikec su dźěći přikvatali do Stróže a ze Malis Konjechtec stejmoj v Burskej zarodźe stareje šule. No a ja so veseli moj, kak dźěći do zarode po rostline kvataja. Što tam je nitko fu, knili Konjechtec.
2: Te se ja sa z Barbarni zabirač. Kak čina so babu? Z čoho môže jen šo babu čiť? Poprom sú to vile, vile vicko. So, hanik vane putoja, nech putoja, čina?
1: V Borske zárodže je tojšto zelo a kvetko, kýž barby poskyčeja. Například z želbiu môžeš molvať, z poprikom a koprikom samosovie cibling tu rosče, samo boža matra, nemste to reka mutterkraut, abo když je potom dali ište lada, tež bitoršilka, krasnu zelen poskyča.
3: Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, jen jara stará hod ve praja ve grichiske.
3: Mytologize, aj.
4: Jo, máš slunčný kobuk, slunčný rože, jo, sú.
3: Tam zádi sú so prine dálie, ja vidu.
1: To, što je dječi neke činja je, za si oni vopena štipaja, kčenja.
2: A te buča pon rostokane, nastanu rjane barbe.
3: A nekotre to jižo spitaja, te maja bivo celki sobu, a jižo prini koč take kus šmuraja. To je vidje, jole maš žote, a jo maš červene smuški.
1: A janske zelo skiča rozrybane. Červenu barbu, kaž tež kravnik samo.
3: A když kus kravjaka votonu, potom je stopik, gajštejka troska, z kotriješ běži huste, žote mloko. A za sutem stopikom môžu kokovač, tež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žote, a potom po něčím kusk zečmový na, no haj, ja praju raz oranžovú okorovú barbu.
2: Also, z najmenša sú to barbu, kotrež vone doma nimaja. A tež v šuli nic, na žan pat. A jen môže on tež tak dlho myšeť štovecky, když so jenom to ľubí. Ale poprom jen to docela netreba. Te barbu, kotrež jo mamo, te sú absolút riane.
1: A miestem sú dieči tež molovali. Se skčenjemi, se svopjenami, samo se skoruškami. A nastali sú na bivých papiercových vopjenach krásne molovanky. Podobne akvarelam.

0: we Stróži, jsme rovně pobyli ve Stróži pola Hučina. Snano chcete, so vy tam konstyčenia tež raz dousy podač, tam tež do osobitoho šuského muzea poladač, abo so vobdělič sobotu, a dla toho je to ještě raz praju juce, na tak mienované pjatnaty rinžerovy džin, a to kročiče po biosférovém rezervače Hornia Wužiska hola a haty. Tosče od džesačichač do popudnia štyrioch ze tak mienowanym rangerom popuču, si tam w obladacze tež zvěrinu a rostliny a šitko to, štož tam rostče a tež váze pod vopěnami a druhým tam zeznaječe. Muž vás převodža, tak jmenovaný ranger, a vám šitko rozjasní a tu můžu tež ještě raz doporučit si tam do domu tisac hatohič, si tam trajne vůstajence vobladač a konstitutnia tam tež rade do věsnije strušťanskeje šule. Cibiliki na dživěčie.
1: Что ты чтишь? Что ты чтишь?

Pětkja, co rdu na piwo, zmakam přijašelo, při piju je abo vinje za bydňom ca, stojo spiwo Martin Aitna. Jo a tak, dej ugledaš kync tyženja abo, co škúdi teke, gdy jo šo mešo přitom stoja jasele, to žece vam Anja Kochec-Švácová.